rozúdy krčej, nám tady kotičí žabem byl. Na mozku lok eger byl, i ty soma vykovir to veder byl. Na rozúdy krčej, nám tady kotičí žabem byl. Sekete nozovám, eger ve nozoňám holosi. Váty kérdik mikor, holta kelejáňu hologzi. Sem pedig nem egerben, mert a